Wczoraj nie jest jedno jeszcze to, co my upowaliło, też często są jeszcze to, co my upowali, romadzene informacje k dobyczarskim porykam a tak dalej, zmiemy jutro rano za was, ale też sportowało są wczoraj. Vo postup do Sakskeje ligy, kde še čera pripodňu Ralbičanske čevo zvučovani, prinio volejbulové mústvo muži Viktorie Vorklece mieže šanzu v relegácii prečivo volejbulovému tovarstvu z Freiberga postupič, štož pak so serbským volejbulistam neporadži, po štyroch sadžbách rikaše vúsledk jedenci za hosči z Freiberga. Nie je pak so jenož dobula bivo, ale tež kopavo, Kulovia rikaše čera od popolňacioch modrobili kulo prečivo TSV Počnica, hosčo z Počnice dobiachu plne dobkovač, zo bychove v okresnej vyšeli zvostali, hosčičelam pobrachuješe jenož dobk za zvostače rajne klasy. A to je so kuločanam tež zešlachčivo, raz končí so bez vrotu 0-0. Samstnym času nastupi prynie koporske mústvo športové jednotky Kruščice, bola načelníka tabulky v Dobruši a raješe tam prečivo mústvu športového tvorstva Našece Dobruša. Aj seria Kruščanov, kýž zamožachu 5 kruč za sobu dobyč, so tam včera zakončí, hosči Čelso z 3-0 přesadží. A jeli chcete sebi dženca při rianom vedre, tež koporskú rú vobladač mače vulký vúbjok, od dvemaj raje so nedom trojce, v mieste reka Budesa Budešín, přečivo Germania Halberstadt, v Bivej Nemce Bíla, rajne zjednočenstvo Biva Kunnersdorf, přečivo rajnemu zjednočenstvu Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Viezda, přečivo Motor Kumbaut. Serbský koparský derby prvního koparského mústva športového tovarstva Radvo, přečivo druhému mústvu športové jednotky Kruščice, zavízda sudnik Sven Ludvík Čenca popolňu v Cioch a samstnom času očakuje nevelčenio rezervu z Vulkých Rydoriec. Všetké úsledky zoniče potom jutro ráno našim rajnším úsevaniu.

0: stuisch, može serbst zaričeč, sušak serbstvu. Toho menenja bie nimale povojca, šich 1100 ľudži, votedženja při našim naprašovanju v sociálnych médiách, a za nimale cečinu šich vopčelníku naprašovania interneče je vône kritérie hač sušak serbstvu, že so nechtu tak čuje. Serbský pokac a hajenie serbských navožkov dostašte porno tomu jenojš nešto viace hač 10%. A s tutým prašenjom, štú sušak serbstvu, što sú faktory za svojské uznače a što tomu polikuje, zo so tuté uznače tiež od druhých připoznava, ja sa zaiš v dňach tiež mňočin vienk zabieral.
1: Popravom však je to z tej příslušnosťu k serbstvu celé jednore, znamenča pravnisce. Prvným artiklu Sakského serbského zákonia je celé jasne reálne.
2: K serbskému ľudej súša, štúž so k nemu uznáva. Uznače je svobodné. One nesmie so ani odpreč, ani přepruvovač. Z tuto uznača nesmie ža žané nelepšine nastač.
1: Za nekotrech je s tým tešo prajené. Tola pravo však nie je šitko a sme našim šedným dňu od tovaršnostných, osobinských, službných a celé praktických predstavov a obstejnosťov oblivovaní. A s tým sú tiež odmluvy na prašenie, što učinia z celá príslušnosť k serbstvu celé šelake.
3: Serbstvu sú za tún, ký sa tomu príslušne čuje a to kúže sam rozsudí.
4: Z mojho vida slúša serbstvu kúže, kýž má tún motiváciu, ten zájem a tiež ten volu so za serbstvo, što ešte všetko ríka, angažovať serbstce v reči a kultúre alebo v reči alebo kultúre živé byť a to serbské herbstvo ve Vúžice dále nesť, dále vúvič, znamená tiež raz inak myslíč a to šo slúša za mne k serbstvu.
5: Ja, tun, kotež so tomu vúznaje. Davia vizo faktore, kotež jen si přiliči k identiče. Nikote praja tam sluša reč tomu, nikote praja dokež ja ju bydlu, nikote praja dokež ja môj pokat serbský, aber dokež si váža tradície.
6: Ta přísvušnosť je nešto, što je mi dôvo zabíralo, ale mestem čas nic jac. Tohodla, je kústak te prašenie za mne, hač je to te pravo prašenie.
7: Přísvušnosť definovať jenom národy, nie na lohká náležnosť, to jo. Also musíme to na studiu naukli, musíme mili etnografu ze sovietského zjazka, když sú spýtali ich 100 alebo ešte jac národnosť, čo dostať pod jednu definíciu. A te sú mili tam 3, 4, 5 poprom takých definíciu, když sú my so osobice ľubili, alebo když je môžete ešte hľadajú nieké na svoju biografiu, jako tež v opodstatenu vidět. To bych si jemal vyzvat vůznáče k něčemu, pod druhá zvodka to pokážeš, also tež ty pradovnice jsou rolovali, znaješ to řeč a kulturu, to je vážné, a ty stavizny, to bych je jedna věc, když jen tu třetí čtvrté příznamenio, a potom, jak ty to dále dáváš, ať si ty sám jedna osoba, když to dále dá svojim děčom, svojim nučkám, v tutom kontekste, bo ja to videl.
8: Što je ta serbská tovaršnosť? No? Jako vedomostnica, boh ja rekva, šice, kýž tam za ktorom sú. Šice, to je naša tovaršnosť.
1: Tak šelake pak, kajž sú odmluvy kuždeje a kuždeho na prašenie, štú slúša k serbstvu, tak rozdielne sú tiež príčiny, motivácie a živienské stavizne, ktoré za vúznačom steja. Nekocí sú tým celé jednore v otrostu, kajž Diana Vočarjova.
5: Ja přinu ze sieny ryzy serbské svojby a same by si to potom poprom hakec téma, ale nic téma, zo som ja na tým dvielovala, ale téma, kak ja na to odmluvju, kde som ja započula, co sa s tým rozestajíč, also das sind ja Sapochoa Widome, Spusnat, so Jojuta, jetzt Praine, jener Kommunikation mit Sabam, ja Nimzami, aber so so die Rosesteine, Attack, nicht so, also du bin Voto Vojovac, du bist Bojat Verdiwa, da geht es ja das Minaboa, Wort Radvoja, na, do Budischina, na Gymnasium.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčakov.
8: Na spočátku by to, to sásky by ništo, što ich mieš, že zajšvošu činš, no? Also, môj džet by poprom za mňa tún serb, a čo než on je šec prajo, ja som Nemc, ja jenož sás ryču, no? To ríka, to sú svojibne stavizne za mňa byli, no? Abo tiež přívoznístvo v Užice, ale ja jako sind wir gestern in Kirchen und Wotrost war, da sind wir jetzt wieder in Stavisne Billy, da wir heute ein paar Satz, alle da ne wir mal abschied am Noschen, da nehmen wir schon nicht so sehr nur Chinsch.
1: Tola nikak je ju prašenje identite a přísłušnosće tola imało. Je kulturnu antropologiju studovava, a so bio studija a disertacije tež ze serbstvom zabirava. Je započava serbsce vuknič a je tež dale a jace kontaktu do Užice pjestovava. Přitem je ništo vosebite doživiva.
8: Znano su mi je ljudjo predezo, ja sem so přísłušno. Začuvala sú mne hižo takrát zapšieli, no, a tež přečeljo, no, a to je tá stará strategia, so jen vir, jole, ta pokadža ze sáskej svojby, no, tón žit bier tede jo, no, a tón pravuj bier dživodželník, no, tak nám sluša, a to sú tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darne.
1: Puč k vědomému uznaču potom jace dálok i nebě. Dženca spýtala na sama druhým ľuďom puč k serbstvu runač. Ona revitalizacijský projekt Zari jako vědomostnica převodžuje. Jedne umenjenje za uspešnu revitalizaciju je, tak dr. Kordulara Tajčakova, zo ľuďo ve všech končinách Užice to serbske zaso jako nešto svojske akceptuja.
8: V našich evangelskih regionach, že iš vulki džil, tutih ľuďo maja z tým činš, zo bier tute serbske takrat zvopravdže, ništo zakazane, ništo špatne, ništo negativne, ništo s čím jen poprom nohce ničo činč. Dokeč přes generácie bie ten cíl, my chceme normálni, mienujce, Nimce byč. So, to ríka tam, kdybyš ty najpredomol, tu te cíve traumatizovanie zrumovač, so bych oni docela jen pozitivne zvýsk, abo přístup ke svojemu sáskému pokadej, abo se svojimi sáskými staviznami dostali. A s tým mám nikke jara viele činč.
1: Zoso ľudžo zaso k serbstvu nakazaja tyž nima za bezvúladne. Zvědomostno vida však identita ničo krute a doskunčne neje, ale proces, kotre živenie převodžuje.
8: Jen etnologa je môj rek na identita, to je kaj špunk. Špunk je nešto, što je se i Pippi Langstrumpf raz vúmysliu. No? Je nemôže to definovač, a snáno to docela neexistuje. Takže ty nemôžeš to přijímšť. A tohle je tak nešto, kaž příslušnosť, identita, to je opravdu nešto jara flexibilna.
1: Na tamnym boku sa vezo junu utvorene a ujite identite kruče džerža.
8: Ľudžo, šúče, nasveče, šec, praja, my to my sme, a čitamni su čitamni. To je čvojese, a to nie môžeš zminić. Te prašenje jo, ka fleksibelna, jen takrec tute ranice džaržin.
1: To pak kvači za uši strony, tiž za Serbu. Zasadne rozuđi ich akceptanca, hač buđe revitalizacija nakoncu uspješna. Zdobom moho přichodže Serbam samim naškodu byč, jeli so překruče odmezuja, vopkičbuje dr. Kordulara Tajčakova.
8: So je to zvašnjom, zo serbšina je mačanorič. A to reka, sas rečace su mačanorični. A mačanorični su či Serbia. A što oni su katolikojo, no? A potom je to jedna definovaná skupina. So. A tuta skupina je přeživiva a serbština bie dále davana přes to, že bie to jedna strategia, so vopsamknuć. My so škitame, a to bie jedna jara, dobra a efektivna strategia. To je jen debi rec. Dženca tuta strategia hižo nefunguje, dokeč maš lit maš, to ja vem nikajke svojibne svedžene, narodnine, džej su jenoš sasrečace podla. A pon jen treba strategie, ka jen tamnoho takrec pšiuza. Abo so jen tež nikoho akceptuje, kiš je tuto rič nie do kolebka darne dostal, ale se sam jara se zviele procami přisvojil, nadživo, a so pracował sasrečeč. A po nie wie so ważne, so jen z tutem człowiekom też sasreči, a jen jeho też jako Serba zapšia.
1: Tajke krute przedstawy o tym, što słucha k serbstwu, pak nimaja jenež nekoci Serbia, ale tež žila novorečnice, kotrež kurzu domoj serbsce vuknu. Tule přikvat jedne je v obdžilnice z prinjeho, mestem zakončeného kurza.
8: A ona cíše so z mačanorečným stáč. A jej sem pon rekva, když ona cíve časnike, tutu akceptancu tych maczanorycz nie chce, so budzi to jen jara napinace budź. A so je to najpred mal ważniejsze, że ona se swój kru namaka ze swoimi ludźmi, a oni dywia tam nieszto natwaricz.

0: su fáze, když oni se nanočují, byli tým srbskoričným staršískym džili přikýlené, abo od něho zrozumené, a potom zase se to tež jenom mění. Also to oni tež tak vůrikují.
1: Tola rozestajenia a odmezovanie nenamakáš jenož mes mačonorečnými a vukňacimi. Diana Vočarjová vo jednom páže na Radvorskej vyšej šuli.
0: Tuta šulaka je cova na jen svedžen hič vusikana. A to je jen šulea, kotež je tež sapšinu vukňace, je to do praše nastajú. A to zajímavé na tom bie, vun sam je tež sapse vukňace, šinže tu si studi kunčina, vobaj šinže tu si studi kunčina ha vun jo so před 2 litami definitivno rozhodil byť kšížom a jo za to vopoče tie kirliše vuknu a také nešto, to byše tiež tá motivácia, že on so v srbšine potom vukmaniu. A tuta šulaka jo bažno před sebou je na jara dobra šulaka, so ti zajímavá za tom, co srbský zjav a za tvůrečnosť na našej šuli a ona jo nikým rozhodila, ja som tak daleko, ja by to radicová je mal vyspytať, so vyslikať, prostvo jo stava a ja ponču so oni dla toho nikdy jo také spajno rozestali, dovo su dostali, ale to smo moja radere zriadovane.
2: Aka jo riadovane?
0: A je ona se potom na koncu Bože neho zvýriva.
1: Podobne konflikte môžeš tež mes mačon rečnými vopkečbovač. Vo tajkým je budešanka Jadwiga Bujnovská esejovej zbierce Serbstvo kvo vády spisava a Loni vo tým tež při telefóne rozvosu rozpravjava. Jeje mačonorečná serbská identita by sa na serbským gymnáziu vo tamných doprašenia stajava.
3: Ja som ta jenička bola z Budešina a tam ta akceptácia nebe tak, also ta votorenosť vo tých šulero nebe tak, a to som ja začala, also direktne, ale tiež indirektne, direktne na to, že oni sú prajli, že ja nie som taká pravá Serbka, also ja tiež pravá Serbač nemôžu. Ja si myslím, na reči to nie záleží, ja si myslím, že to je vône záleží, že som ja z mesta, also oni sú tak votrostli, tiež vo doma, že sú Serbienoši na viesce.
1: De štajke rozdielne živenské realite a milieje prvný raz živeniu nasostorča, môže totiž potom kvôcu zmneniu viešť, samo dešče druze do prašenia nestajia. Tak je to z Budešina pokáďaca kultúrna vedomostnica dr. Tereza Jakobcová šulským času doživiva.
4: Ja by skoro rekla, ja som to sama za sebe do prašenia stajiva a tom pozadkio, že ja nesem kčena. To reka, ja nesem v tutom kontekste cokve popuču boha. Ja nesem boha na nekakých uletách sobu, ja nesem putnikovala, ja nesem do cilke kodživa, konstržena. A to by nešto, že som sa ja sama vúzamknená čuha. Ani to vúzamknenie ze druhej strony, ale ja sama som čuha, da mi nešto pobrachuje tak rec, što ješ po tuto príslušnosť nekak skrúčivo.
1: Situácia nebie tedy lohka za ňu.
4: To by najprv do junu raz zamelať sa na jene vášne, dokáž to by tak samo zrozumljivo, so in k tem serbskemu nekak so prislušne čuja, nade bo to ne bi jad samo zrozumljivo. A to bi češko na jedno vašnje?
1: Cele hinak je porno tomu začuvanje svojskeje identite, dež votrošćeš kajš ryba v vodže cele serbskim sveče, takajš jude čočina.
5: Ja žini nesem na tem dvilovala, za sem ja serboka. Jako džičo, zavešče nesem so tak intenzivne ze studi tematiku rozestajeva, ja sem celo jednaro serboka bova, ja sem votrostva, te zbožo v serbski svojbe, sem mjela te zbožo tež šitke tradicije, naroške a tak dale subu pistovač. A ja sem mislo vedome, za sem ja serboka, a što to reka, a za to je en serbski lud, bis za čas modine. Ja sem so angažovala v pauku, v modinskim tovarstve a ze s tým potom tiež jeva na mezonárodnej unine, na seminare modino-európskych národných skupín a tam si to sa vieza v rozestajo s druhými národnými menšinami veľa intenzívnejšie ze svojskej staviznami, ze svojskej identitu rozestajo a to meskýre skrúčivo, hačo prašeno stajvo, ja som bola Serbka.
1: Tak celé skrúčené Marko Kovar ako šúlor hišče nebie. Tež vún ježno jednu generáciu zajšo názoniu, zo so prašenie príslušnosťe vo sebe zatech staja, kociš v otrostu mes šelkými miliejemi a obsvietami.
6: Ja som Budešino v otrost a tam, kde si tebe nemsko-rečne v okolíne v otrost. A klepon, kde si temi o kontakte do srbsko-rečných rumov, ja kaž mu do dnesnýšie rejne pojemo, pon máš tam inajší kontakt. Tež pola džida vôky na vse, to znam tak bolo, ve vochozoch alebo v žiri, tam to jedno tak homogéne srbština, to nedáve. Also ja to tak datujú po vojene, ne, oni chcú jaci jednorečne srbsce v otrost, nemi čo nic ta väčšina. A tohle je níže jemol ve svojej osobinskej biografii, to by sa rozsudíč, a jen jo ten prašeno ustajne.

0: egal.
1: Schojedne hač pravnice, tovaršnostne vosobince predstavy v obšisvušnosti o tem, štú svuša k tomu, sú rozdielne. Aže šeláci ľudžo romáže pšindu tamte štúte šeláke predstavy na sotrechia. To pfači v osebie za domovinu, kotra sešak byč organizácia za všech Serbov. Jedna čelka Judit Čočina.
2: To môžeš iže diskutovať, kak a nicht gut, ich hatte trosku plakativne prime ka Kornoserb vor Denoserb müsli a ka Denoserb vor Honoserb richi a tam so jara husto do pasku suwa stoicho jara skoda a sanas de schönen im gille ricardo vedusirit
1: tute diskussie maya sa so direktne konsequenze wase be praschenie kotru rolu rai rech sa serbsku identitu
2: ja se musu toyo te praschenie kotru nas we psycho je nae bulle budje wuza dat a tam es wischimo be kuzdem gremio hat scho to sehr skup schätze zu hat scho to subne schätze steuern nach Wupka na Ritsch. Sagt ihr, an Natem wird alles Thema, so ja Wupka na Ritsch, wer Domowine, Serbska, Hornoserbska, Gästisch, Dänoserbska. Also so tut die zwei Ritschi, Runersteine. Alle würde bim Wotoreni Butsch, Noworitschnikam, a tut der Psycho, der Mama, kurz Rüstzegerade, so me Naprawe, Namakame, so buch me tut es so busablesch, Moli. Nesme Butsch, pack Nachskodu, Tim, kurz Rüstisch, der Serbse Ritscher, so so Nadoberitschne Rume, Subia, a da budge Wuser dann ja der Psycho, da kurz Rüstisch, ja Wuproje, Viju, Distem, aber Wuproje Ritsch, revitalizovať sa votovriť novoričníkam a potom im tým možnosť dať subudzivať moc tedy, že vône sáno ište perfektné srbsené reča.
1: Na škodu mačonoričných totiž nemilo byť, doke samo mačonoričným jadre katolskej končine, jace šo tak samo zrozumlivé, kaž nede junu nebeží, praj Julia Nečastý Mazari.
3: Najebať všich bistovanú šulu a tak dále, jo to jen problém tiež v katolskej končine, že to nežana garantia, tiež jen partner srbsce reči, že pon tiež se s džičimi vyspojí bez srbsce reči. No? Da je to jen veľký problém a to sme tiež do našej příhodné prostve za dobu od 27 minút spísali, že chceme tam na tým polu tiež jac skutkovač. Moc, to šo je neprašeno kapacitu. A tohle, to není, že se rozrysač přes instituce, also kůže kýž na tom zájem má, že serbština silná do příchoda, že to by tam tež tak sobou skutkovat. Šestnámci privátne v šuli, staršickým večeru a tak dále. To tak jo.
1: Nic jené špovovance, ale tyž čestnohamce skutkuje Diana Vočarjová sobu. Ona však je županka župy Michal Hornik a drude so zdáva, že otvo baranský boj přečí o přenemčeniu tyž tých opačných trechy. Tak napadne jej, kak otrašaca môže runie krúta serbsko-katolská mačonorečná identita na zvonka stejacích byč.
4: Tute vúvedomenie, že maja ľudí se s tým jené vúľké vúžadanie jo jara vážne a jo vopoče tyž jená příčina, čo dla tutym ludziom, gotyż ja ma praju pszindu do tutych kruhu, jara doa treba ja, oda z tym, co jara ciężko czyna. Tyż bo tutym kruhu, bo na tajkenyszto przyjotwane, bo si tajkenyszto hizo w rozmach wuwiedomiwo, aber tyż kujże jenotliuc, hat wosebe, tyż bo jen to tyż mo si zwirio, aber tyż bo jen tytym krokszo, tytym komunikaciu przeco za se potać. Potom willem lukšo panova, ja môžu si jara dere přece, bo bytom noe probléme tyž hizo zajšo rozrysovo.
1: Stejto však dvě stronie medalje. Tuta krúta identita na jednom boku serbsku reč škita, na tamnom boku pak otevrenosti zadživa, kotraž je tež katolským círošku přibirajce trebna. Diana Vočarjová by se tuž pšava, zo by se jace o tem přemyslovalo a rečalo.
4: Ja bo si pšava, zo to je jednu vulku rolu raje za tých, kotež sú v tým pjanym páče, zo oni si nedobia tu tým vúžadaniu stajíč, dokež mám trúde tu začíš, zo či, kotež sa s tým nedobia rozestajíč, sú spíšnišo potom se s předsudkami alebo se s otvobaraniami. No, když jen to sebi uvedomí, zo ja som nieke v jednom privilegovaný pozícii, a tun tamo ma jene vúžadanie, potom jen celé inak je votorené tuti problematica, joti po mojem menu spšiotovaná.
1: Mienujce přijotované na šelakorosť a mnohotnosť serbstva, kajkuž je Julia Neča zeznal.
3: Ja mám trúde tun začišť, když ľudžo cedža definovať, čo je serbské, čo nic, zo vone zabudu, zošno serbský ľud jako celk tých prejmo raz nikomu, božitko ne pripoznatých Serbov, zo tunžno jara Jara Nordstronski hier, ne? Das lade mal die Delni wujitze, das lade mal stoich Konfessionastupa, das lade mal nato stoich politiske Nastajena nastupa, aber das, die Praschen hat Kschizorki so okay, aber nichts, ne? Also serbski Lud Weshebi Jorzno Jara Nordstronski, a ja wam drudet und sagtschis so Ludjo da, nikotzi Ludjo da Sabudu, aber so wane Ceja, so zo serbski Lud be Daiki Wupadau kaisch jich mauki Jill. Do serbsko ludu. A to jo skeret un problem. Dok ještiš mo připoznavamo, zo jo serbski lud samo na sebi jaram nostronski, a ma vile, vile faceto, po njo ti lohšo prajč, ok, ja to vitam zo dalši tomu šindu, a svoj puč k serbstvu namakaja, abo vutvoreja.
1: Kak moho so ze šelkimi znajomoščemi reče vopkadžeč, runje za to šak žno rozrisanja a ideje předleža, tak jude čočina.
2: Tež zari projekt tukvilu Rjane Dživanički převedže přijotuva čotorika samozrozumljive ve srpsčine vostanč a znano konkretne tutej vosobe, když pečo seđa a jen ne može srpsi ze tutej vosobu konkretne potom šivnu převožić, abo rač poskač dač. To ma se přijotuvač, da tomu trebamo ali jara vele multiplikatoru. Ali mo ne smemo zabič, mo mame žila hižo možnosti, kotruž mo doštire ne vuživame, a to pak bude tež svoj čas trač, le tež na komunalne Unine. Technika tu je.
1: Najebačech technických možnosťov bude tre vo sebie vola trebna. So moža šir tute šelake serbske svete na dobroších hromadže pšinč praji doktor Kordula Ratajčakova.
0: Ja boh sej pšala, za ľudžo sú čipni. Ka či tamni sú. To by jedna super strategia bola. Tež boh mu sej serbský svet tak rec tun písane, mnohotne, Sarski svet znova odkrivali, kakje identite dot va možno. Je su, a kavo ni su tam le rečili, a kavo ni su tam, a kavo ni nike zaso, na što ja vem, no? Dava ja cačkulki neple a birne, no? A tu ta šelako rošč je v oprođe nešto što ješ može jencej džen a bole odkrivač.
1: Dole moho tež jace ľuďom pomáč, so k serbstvu uznávač, štož by nešto dobre bylo, jesi jude čočina viesta.
2: My môžeme džakoni byť, co my v Nemsky tute svobodne uznáče máme, a to je vizo potom skrúči, čím bolje tež druhých prajč, rozsúčte sa za to, aba no, a ich podpirovač temu, že to nie je ničo negatívne, že to nešto vosebitero.
5: Tak je to sem uznaje k tomu.
2: Hajzo môžem prajč, že netrebaš ten strach pred tým, že sa te uznaje, že sa te serb alebo serboka.
1: Šo jedne, hač je to vukadžiščo, abo cíl zabiere ze svojský identitu, ze svojským serbstvom. A viedomie uznač, so však dobíš, kožda a kožde. Bez toho dženca žane serbstvo, mini Marko Koval.
6: To je, ja mám prajme jedna téza, to je, že to rozsud za serbské, alebo za tú národnosť, čo je viedomie. To nie je jac přírodné, to je tún času nimo. Te vůviče je obohošen, eventuálne hač do druhé světové vojny, tak je spočat 20 let sotka. Ale to vidíš, te vůviče, kajš obohače to v evangelských samo v katolických končinách, ale tež v těch městách, že je to přec jeden vědomý rozsud, že te tomu slušeš. No.
1: A to však na koncu reka, že nejsme šemu nekak pasivně ustajení, ale že leží serbstvo, svojské uznače a mesobne připoznače a s tým tiež přichod serbstva našich rukách.
7: Mirčin Vienk je so s prašenjom zabieral, što vúčinia príslušnosť k serbstvu. Přitom je ešte viacej témov so svojimi rôznymi partnerami narečal, napríklad, što voznamenia to za spechovanie a zastupníctvo Serbov, a ktoré pravníske vosebitosti uznače ešte má. Dlhšiu, nemale hodinskú verziu namakáče to odla ako podcast Audiotece ARD Sounds na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.

0: Hnecko je 12. a tu ješ čas za naše nábožné vusovanie.
1: Nábožné vusovanie.
0: Jensa Katulske s budyským tachanským farariom Vitom Sčapom.

Ljubi připosłuchario, przed cymi dniami sme osvědčili svědžin Božo spieča, za tydzień sú ižo siatki. Nam dženstnišim je tole jasne sliet v běhu cirkvinského leta, učobnice tede pak sedžachu, nevěstči čakajo, zase spelnia knězove slubinja. Miach uknač a na nazoninjach přibirač. Čas svojho živinja človek vukne. Džečo vukne ze sprenjimi kročelemi puč do živinja namakač, pozdžišo opita šulu, a jako modostne so ve svojim živinju orientuje na vukne povovanje a so džen a bole vukmanja. Jako dorosčene je ze znaj šelakorimi situacijami konfrontovane, v kotrž ma svoje živinje riadovač. A jako stary človek steji pred nadavkom svoje živinje tak dokončič, zo je ze sobu a svetom spokojom. Šojne kak mode abo stary se, stajne dže o to, zo ve svojim živinju nešto přivukneš. To, štož za kuždo škuli živinje pfači, hoči so tež vo cirkvi rec. Živa cirke drbi to runja v obstanje vukneč a so vukmanjač. Beše to ve všech je dobach važne, dokelč ne je hižo Bože kraljestvo v nej zdokonjane. Cirke je po puču, Boži ljud je po puču, cirke zabira so s prašenjemi, ze starostčemi a z nuzu ljudi. Skončne nima vjernost čvire jako nekajke vopsedstvo, ale v tutej vjernosti rostče a pšibira. Duh Svjate ju veđe. Tak v Svjatim pisme čitame. Vun navuči nas šitko, a dopomina naušitko, štojš je Jezus svojim učovnikam tede praju. V modi cirkvi džeše vo rozsudne prašenje. Smeđa či, kociš ne su židovsko uznača, potajki im pohanojo, se s kšesčanom so stač. Jeli haj, drbeli so potom po mojze svojim zakonju meč, abo nic? Mezi apoštuami nasta vulka zvada nastahu rozestajenja, dokež bichu nikoci ve svojim mysleniu stvrdneni, a nohcechu přivukneč. Druze spoznachu bohatost čvire a vulkomyslne myslachu. Tej skupine slušeštaj Pau a Barnabas. Mineštaj zoj kuždu vumožene, kiž do Kristusa víri a so vukčič da. Japoštoljo so na prinim koncilu cirkve dojednachu a zromadne za viernosť čupetachu. A tole je ta viernosť. Duch Sviate a my sme rozsudžili, přidat nečeže nie napôžič. To voznamenia, zo viere vúznače ak čenca za přístup ke kšesťanstvu dosáty. Japoštoljo so dojednachu, zo nie je to po človečej múdrosti, ale zo duch sviate cirke vieđe a navodža. Tež ženca znajeme ve cirkvi dosťa nadosť nerozrysaných prašenjú a vúžadanjú. Sú to vúčba vo manželstve a znova manželinie dželených, služby ve cirkvi, domanželská morálka a zamojitosť ľadojo na živinie, škyt Božie stvorbe a prašenie, kak daloko smiva cirke so ve tvožnostných prašeniach vúprajč. Moje naličenie je nedospúne. Kak môli tute probléme a nastavace konflikty rozrysač? Zavisčenictvom, zase v Romie alebo na biskupských synodách naprašujeme a na odmluvy čakáme. Viernosť namakač je zdobom proces vuknenia, doživenia a dozravenia. Máme možnosť če vo sebi rečeč a za konkrétnymi kročelemi pytač. Sami za sebe pak ničo nezdokonjame. Při všem, što ščinime a rozsudžame, mili so za tým prašeč, kak by Kristus dženca rečal, rozsudžil a jednal. Tute prašenie mám za najvážnejšie, dokež vieme, zo sami ze sebe ničo nezamožeme. Jenož Duchu Svätému, pokoj čeli a pomocniky,
kiž nas naušo dopomina, što še Kristus praju dobrijo so, možeme pravje jednač. Potajkim, tež celk crkve drbi stajnje vuknač, ve všech formach komunikacije, se s novimi svojami a obrazami, při všem, što ščini. K tomu slušate zvolnivost a živje zvisk s Jezusom ve Duchu Svjatym, kotrož polnosť daru sebi vuprošame.

Dale do Noe Wieski. Tam ješ Lena Šovcova, zajš v Vutoru 12. meje narodnine svoje 8 a 60. Vesna zromadnosť z Noe Wieski a vokolnych so přije narodninace krutu strovotu a bože žonovanie. A na samsnym dniu zajš v Vutoru osvědčí tež Štefan Zárienk svoje narodnine 47 let mode vunitkoje. Domovinská skupina Pančice Kuko přije jemu všetko dobre vo sebe strovotu a vo sobinské derimiče. A posledná dženzniša gratulácia dže do Pravočic, tam osvědčíš taj piat k piatnatéje meje Felicitas a Peter Bulank jeju zvoty kvás. Gratulanča přeja jimaj nadal krutu strovotu a ište viele zromanych let, chceža sos, co vie vútrobe zaušu navožovanú prúcu a ľubosť poďakovač. Na ište mnoho zromanych vokomikov. Ľubie strovoja Felicitu a Petra Bulanka jeju dječi, Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze svojbami.

0: Zadkula.
1: Ta jedna pfuhr 20 metrov, nichto druhý zúčie šach s komputerom Jakob Šečunik a zaso nichto druhý piastuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbská modžina činí, když runie na reachnie. Kotro hobby je mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukniče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám še z Instagram a nezabudčte na žaden pát večer v 8. rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
2: Nic zabudč.
3: Jutce večer.
4: Predstaj si, že živý paradízu na zemi. Štoj si přije všetko s očí poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Predstaj si, tu se plne ľubosťa. Tvoj v obsvieče pak při všim vúzamkne. Všetko je nož do kešný svý rýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvúne Božem šie.

Och, en i barev przejde w pastel, ja byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

Ajuš Josenáš Ustčevanski Cas Minul. Víčes me zase za vás tu z mojeju kolegoku Anju Kochoč Švarcovejo při mikrofonje. My sme víče s mikrofónom v ochoze duce a opytáme tam na leto zawapíš. A my ceníme vás narske na Boršajnsku noc povestčo k svietkám v Borkovach. Za ženca pak se nepevej rozšoknujom. Ja som Diana Šicová. Žicem vám rétnu neželu. Mešo sa derje.